you tear it apart. No, I.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: Náplně hned.

Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz

0: Rádio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Mafia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásnou neděli, za malou chvíli 7. hodina a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. V Česku přibývá pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Podle odborných odhadů má problémy s tímto orgánem zhruba každý desátý Čech, přičemž mnozí o své chorobě vůbec netuší, protože ledviny zpočátku nebolí. Lékaři varují, že neléčené případy mohou vést až k jejich úplnému selhání, dialýze či transplantaci. Klíčem k včasnému odhalení a zpomalení nemoci tak zůstává pravidelná prevence u praktických lékařů. Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle některých analytiků nemusí vrátit na úroveň před válkou s Íránem, ani v případě, že Washington a Teherán dosáhnou mírové dohody. Rejdaři podle nich budou i nadále zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu, včetně množného obnovení bojů. To by mohlo dlouhodobě omezit provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras. A pojďme také na fotbal. Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1-1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej. Londýňané vedli od 6. minuty zásluhou Kaje Havertze. V 65. minutě vyrovnal z penalty Usman

Během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. Dnešní teploty, a to odpoledne, mezi 24 až 29 stupni Celsia.

0: neděle už začala. 7:02 s vámi Leone a Filip, tak doufám, že se vám stává krásně. Opět spousty skvělé muziky, dobré nálady. Filipe, ty jsi říkal, že má být až 29 stupňů. Kde je nějaký to ochlazení?
1: Píšou to tady na internetech.
0: Já chci trošku zivu.
1: Ochlazení přijde, já si myslím. Hele, když vydržíš mi tady 2 vteřiny, já se ti hned tak jenom rychle podívám i pro posluchače. Ochlazení už od pondělí, zítra má být maximálně 20.
0: No tak skvělý, tak aspoň se normálně nadechnem. Teď už pravou nohou vpřed posílám Bena Žibro z Bruna Marze a budem pokračovat, jo? Tak hezkou neděli.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Jeden z nejhranějších a nejoblíbenějších svatebních songů. Malý zpěvák s velkým hlasem, to je Bruno Mars a Marry You. Hezké dobré ráno. Leona s Filipem na značkách. Já jsem přemýšlela, Fildo, a přátelé, hlavně mužského osazenstva, jestli vám mám tohle vůbec pustit ven. Ale řekla jsem si, že jo, protože není to moc dobrá zpráva pro vás. Podle 106-leté Britky Madeline spočívá tajemství dlouhověkosti nás žen v absolutním, a teď bacha, zřeknutím se vás mužů. Prý za svůj dlouhý život neměla ani jediného, což já teda zase nechápu. Chlapi prý ženy jenom stresují a ona sama je díky životu bez sebe menšího románku čiperná, běhá po polích bez hole. No, její volba. 106 let a taková nuda. Já si to nedokážu představit. Žít bez vás, chlapů.
1: Ta musela prostě se tím životem pronudit.
0: Že jo?
1: Já si myslím, že samozřejmě, že si někdy říkáte i vy chlapi, i vy ženy, nebylo by mi líp, kdybych byl nebo byla
0: jasně,
1: sama, ale
0: jasně.
1: To vám vydrží chvíli, tak možná jasně. Sami víte, že jste dlouho bez partnera nebo. Takže vám to zkrátka chybí. Takže tahle paní zvolila jinou cestu. Já teda radši budu žít třeba do 85 tím normálním životem, než do 106 let. Když si umím představit, že bych jako neměl už nikdy jako žádnou ženu, přítelkyni, tak to je hrozný.
0: Že jo, pro mě taky, jako pár partnerů jsem vystřídala. Jedno manželství.
1: Tak teď jsem čekal, že řekneš to číslo ještě.
0: No to neřeknu, že jo?
1: Ne,
0: já měla dlouhodobý vztah a teď mám taky 2,5.
1: Řekni body count, tak říkají mladý dneska. Tady počet partnerů.
0: Ty jsi se asi zbláznil, ne?
1: Tak to z ní nedostanem, přátelé, smůla.
0: Hele, ale co naši posluchači, jaký máte body count?
1: Pište nám na WhatsApp.
0: Takhle z rána, 11 minutek po 7. 777-937-777. Kdo neví, co je body count, tak kolik jste měli partnerů za svůj život? Dejte vědět.
1: Sexuálních.

The Fate of Ophelia Taylor Swift. Hit Radio vám přeje dobré ráno. Máme neděli poslední květnovou neděli. Chápete, že už bude červen a za půl roku tady budou Vánoce? Vánoce, Vánoce přicházejí, ale až za půl roku samozřejmě. Každopádně dneska je úplněk, tak možná někdo z vás už měl diskotéku dneska v noci a nespinkal, počítal ovce jako já. Tak je jakýsi modrý úplněk, který ovlivní štíry, střelce, lvy a tak podobně. Takže prosím vás, dávejte na sebe pozor a udělejte si třeba nějaký ten rituálek. Chodí nám od vás spousty zpráv, k tomu se ještě vrátíme za chviličku. Luis Capaldi za 100 let, anebo Tim Berg. Dobré ráno.

0: www.chiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: naprosté hrůze, když se s nimi z ničeho nic zasekla horská dráha. Návštěvníci atrakce zůstali viset ve výšce hlavou dolů neuvěřitelné 4 hodiny, než se je záchranářům podařilo vyprostit. Celý incident provázelo obrovské vypětí sil a několik lidí skončilo v péči lékařů. Obyvatelé amerického Phoenixu zažili situaci jako z akčního filmu, když se nad jejich hlavami selhal motor historického hydroplánu. Zkušený pilot si zachoval chladnou hlavu a navedl stroj přímo mezi jedoucí auta na městskou ulici. Neuvěřitelný manévr se obešel bez zranění i bez větších škod na majetku. A francouzská policie vydala netradiční varování pro motoristy, aby si dávali pozor na zmateně se chovající srnce. Zvířata totiž na jaře ráda okusují mladé kvasící pupeny, které se v jejich žaludku fungují jako alkohol. Zmatená zvěř pak ztrácí plachost a bez hlavy skáče pod kola projíždějících aut.
1: Ty jsi taky pupen.
0: Já jsem velký pupen, dneska to je pravda.
1: Pupen, to je tak divný slovo, pupen. Co je pupen? Pupen.
0: Pupen je takový to...
1: To víme, co je jako pupen, jasně, no. Když něco kvete, nebo... Ale to je tak divný slovo, pupen.
0: Pupen. Pupen.
1: Hezké dobré ráno. Posíláme song pro krásný den. YouTube, Beautiful Day, tak hezké vstávání.

0: Last Friday Night, Katy Perry, Hit Radio s vámi za 8:45. Hezké dobré ráno. Dneska je to přesně 9 let, co jsme si dali v hospodě cigárko. Následující den začal platit totiž takový ten nový protikuřácký zákon a za mě je to to nejlepší rozhodnutí, který kdy kdo mohl udělat. Dejte vědět, jak to prožíváte vy na 777-937-777. Líbí se vám, že už 9 let se nekouří v hospodách, na různých veřejných místech, kam se chodíme bavit, tančit, zpívat, pít, dát si něco dobrého k jídlu a k pití. Jak to máte vy? Ano, anebo ne? Za chviličku Cyril Passenger a nebo Tones and I a jeho Dance Punky.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Náplně hned.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Happy Sport!
0: Půjčovna a servis call. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
5: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
4: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
5: Družstevní byty Chlumec.cz.
4: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Rádia.cz Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je přesně 8 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Českém Krumlově aktuálně komplikují vodákům plavbu a stavební práce na mostě na Plešivci. Kvůli rekonstrukci musí lodě na jednom z úseků vystoupit z vody a asi 200 metrů je přenášet po vyznačeném koridoru kolem bagru a stavby. Někteří vodáci ale trasu minou a dostanou se i mezi projíždějící auta, což vytváří nebezpečné situace. Byty v nejlevnějších lokalitách zdražovaly v prvním čtvrtletí nejrychleji v celém Česku. Průměrná cena včera za byt byla zhruba 5,3 milionu korun. V nejdražší Praze pak 8,6 milionu korun. Průměrně pod 3 miliony korun bylo ale možné pořídit byt v 15 okresech, a to převážně v severozápadních Čechách, na severní Moravě a v Plzeňském kraji. Právě v okresech těchto regionů ale ceny bytů meziročně rostly i o 34%. A pojďme také na hokej. O zlato se na mistrovství světa střetne domácí Švýcarsko a Finsko. Švýcaři se radovali v Curychu z postupu po vítězství 6-0 nad Nory. Finové přetlačili Kanaďany 4-2. Přímý přenos finále Švýcarsko-Finsko můžete sledovat na ČT Sport v neděli od 19:30.

0: Alden nebo Linkin Park Lost a samozřejmě spousty zajímavých infošek, tak ať děláte, co děláte, ať snídáte nebo nesnídáte, buďte s Hit Rádiem.
1: Hit Rádio Černá Hora.

song, který milujete, Huntry X, Golden, 8 hodin 9 minut aktuální čas. Poslední květnový víkend, 31. úplně dneska, bacha na to. A pokud se někdo chystáte na rozlučku se svobodou, tak to má být. Představte si, je tady opět jeden z těch příběhů, který napsal sám život. Chlápek jel se svým švárou do Mnichova, aby pořádně oslavili životní událost, ale jak se tak

nikdy nezapomene. Nastávající se samozřejmě příliš neradovala, co si budem, nicméně vzhledem k tomu, že ho ještě neměla jistého, musela se pro tentokrát držet. Jenže ona mu to ještě milionkrát spočítá v letech následujících, nebo ne? Pokud jste někdo něco takového zažil, dejte vědět na 777-937-777 a já vám k tomu nedělnímu vstávání posílám další skvělou muziku.

0: mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
4: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Krásné dobré ráno, 8:30, posloucháte Hit Radio, neděle 31. květen. Já jsem si řekla, kdo z našich posluchačů je teď zhůru a zavolá mi do studia na 800 937 937, tak mu zahraju jeho nejoblíbenější ranní song k tomu vstávání, dopolední, k práci, nebo k čemukoliv, co právě teď uděláte, tak právě teď můžete volat na 800 937 937. Řekla jsem si, že bych strašně ráda slyšela nějakého našeho ranního posluchače přímo v éteru. Ježišmarja, mě to tady zvodí. Vás je asi vzhůru dost, co? Tak já někoho beru právě teď a ptám se, kdo je na telefonu. Haló? Haló?
1: Tak to je Halus. Ahoj.
0: tak to je Halus. Ahoj, kdo tam?
1: Petr a Standa.
0: Petr a Standa, kluci, co děláte?
1: Rozvoz.
0: Rozvoz?
1: No jo.
0: A co
1: rozvážíte?
0: A co rozvážíte?
1: Noviny.
0: Jo, noviny. A co vám zahraju, kluci, takhle ráno?
1: Nevím, tak něco, co máš ráda i ty?
0: Něco, co mám ráda a i já? Vy jste z Moravy?
1: Mm-hmm.
0: A odkud?
1: A Šumpersko.
0: Šumpersko. Něco, co mám ráda já? Ne, já chci něco, co máte rádi vy dva. Co rádi posloucháte? Stando. Stando, co zahrajem? Vy jste v šoku, že jste se dovolali, kluci, normálně. Vy máte infarkt na zástavu srdce.
1: No to víš, a musím tě zrbat, jestli chodíte do práce až na 7.
0: Máme chodit dřív?
1: No samozřejmě, my jsme už ve 4 v práci.
0: Ty brďo, kluci, a v kolik končíte?
1: No, ještě chvilečka. No.
0: Tak pohoda, tak co vám zahraju?
1: Jsem můžem toho, jak se jmenuje ten...
0: Toho neznám.
1: Ten z toho Ruska, toho ten... Ruska.
0: No, tak vůbec nevím, kluci, tak dál, co tam máme, co tam dám, něco pro dobrou náladu.
1: Chleba. Máš tam chleba?
0: Chleba?
1: Chleba.
0: Vůbec, nemám.
1: Nemáš?
0: Vůbec, kdo to je.
1: To jsi špatně rádi, jo.
0: Nemám, tak co jinýho, co rádi si zpíváte, posloucháte?
1: Roxeťáky třeba.
0: Roxeťáky, ty tady mám, a kterou?
1: Jak se máš?
0: How do you do, jo?
1: No.
0: A komu to pošlem?
1: Tak, to ty na ním táčete, to teďka poslouchá pro tebe.
0: Ježíš, vy jste hodný. A co budete ještě dneska dělat?
1: Nějaký kolo proběhne.
0: No tak super. No tak jo, kluci, tak si to užijte, volume 185. Doprava. Roxette, how do you do? Mějte se krásně.
1: Děkujeme.
0: Čau.

0: neděle, 8 hodin, 42 minut, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. Nezapomeňte, po 9. hodině opět uděláme radosti, nikoli žádné starosti, protože se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, které čeká na někoho z vás. A ten zážitek je tam fakt takovej příjemný, památeční, něco, co vám zůstane na pořád. A hlavně, ty zážitky, ty jsou neopakovatelné, nezapomenutelné, prostě skvělé. Takže, kdo máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozky, tak po 9. hodině dobře pozorně poslouchejte. Do té doby Benson Boone, Eva Farna, anebo taky Imagine Dragons, hezkou neděli.
1: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: V hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký. 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, za chviličku 9. hodina, jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je 4. rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníkami Prahy jsou Němci a 3. Američané. Výrazně vzrostl také počet turistů z Izraele, Číny a Turecka. Náklady na umělce vystupující na hudebních festivalech každoročně stoupají. Jejich honoráře tvoří velkou část rozpočtu. Pořadatelé mírně zdražují. A to i přes složitost současné mezinárodní situace. Organizátoři akcí ale neočekávají problémy s účastí některých vystupujících a program není ohrožen. Mnozí lidé si léto bez hudebních festivalů nedokáží představit. Jiní si ale zase stěžují na hluk. A pojďme také na sport. Soupeři českých fotbalistů na mistrovství světa uspěli v sobotních přípravných zápasech, které se hrály na neutrálních půdách ve Spojených státech. Mexičané porazili v kalifornské Pasadeně 1-0 Austrálii a Korea v Provu v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. To Češi hrají dnes od 16 hodin na pražské Letné proti Kosovu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Ve východních Čechách nám dozrávají jahody a oblíbené samosběry začnou za pár týdnů. Třeba v dolním újezdu na Svitavsku drnčí telefony už teď. Sběrači si ale musí počkat na červen. Podle pěstitelů je reálný termín kolem 10. června. Jahody prý letos budou velké, ale nejvíc chuti naberou až ke konci sezóny.
8: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
7: Ráno také ještě polojasná až oblačno, ale během dne se od západu obloha zatáhne. Odpoledne a večer se budou vyskytovat přehánky, místy bouřky, a to i silné. Odpolední maxima na 28 stupních Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké dobré, teď už dopoledne, neděle, poslední květnový den, narozeninová ruleta v této hodince čeká na někoho z vás a taky spousty skvělých hitů. Liam Payne, Rita Ora, ale před nimi ještě Sam Felt a Jonas Blue.
9: Hit Radio Černá Hora.

Liam Payne, Rita Ora, For You. Song z filmu 50 odstínů šedi. Třeba si dneska někdo můžete i pustit. Teď tu máme opět jeden příběh, který napsal sám život. Já tohle miluju, protože tomu se říká hyperturbo fičák manželství. Pár v Dubaji se svou novomanželkou se rozvedl 15 minut po svatbě. Chápete to? A víte proč? Jen co si řekli ano, tak vyskočil tatínek manželky a chtěl okamžitě za nevěstu zaplatit dohodnutou sumu. Ženich jasně, není problém, že pro peníze skočí do auta. Načež ho tchán obdivil, že chce vzít roha. Takže prostě peníze nikde, svatba teda taky žádná nebude. No a novomanželek se urazil a okamžitě se zároveň nechal rozvést. Asi to tam tak jde, nevím, nemám zkušenost, neznám nikoho takového. Jenom chudák ta holka, chudák nevěsta. Mimochodem, kdyby vás zajímalo, kolik stojí v Dubaji nevěsty, tak za tuhle měl zaplatit v přepočtu 600 tisíc korun. Takže jestli se tenhle zvyk platit za nevěsty rozšíří i k nám, tak si myslím, že ušetříme docela i dost nevěst, ne? Teď už další muzika. Ed Sheeran.

0: vám to uteče rychle s námi. Teď totiž přichází na řadu narozeninová ruleta, kde opět máme nezapomenutelný zážitek, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má měl nebo bude mít narozky, tak volejte právě teď, protože my jsme to správné rádio, které vám chce neustále něčím dělat radost.
1: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 31. května budeme v Mladé Boleslavi v Domě kultury. Happyplant.cz.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme, těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
4: Cirkus Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adrmits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

0: Imo Music Anděle. A jeden takový anděl z Eteru Hitrádia přiletí k někomu z vás. Narozeninová ruleta právě teď. A my se ptáme, koho máme na telefonu. Halo, halo. Halo, halo.
1: Tady Marcela.
0: Marcela, Marcelko, odkud?
1: Od Třinecko.
0: Třinecko. A jak užíváte víkendu na Třinecku?
1: V pohodě. Včera mírně bouřky, dneska krásné počasí.
0: Včera jste měli bouřky, teda tady u nás v Praze je úplně modrá obloha, ani včera téměř nic, až na pár větříčků a pár kapiček deště.
1: Tak my jsme nějaké kapičky měli, nebylo to nic moc, ale...
0: Tak aspoň to zalilo ty zahrady po těch horkých dnech, co si budeme.
1: Určitě.
0: Každopádně, Marcelko, prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky.
1: Dneska má narozeniny moje dcera.
0: Jak se jmenuje?
1: Denisa.
0: Denisa, a kolik let?
1: 34.
0: Dobře, takže dneska 31. května, tak bude oslava?
1: Určitě.
0: Dobře, já už...
1: Teda přijde z práce, tak potom bude oslava.
0: No tak super, a něco dobrého k jídlu.
1: Určitě, korytko.
0: Korytko?
1: Ano.
0: Co je korytko?
1: Korytko, tam jsou různé speciality, jako špaličky, řízečky, to...
0: Filip už tady na mě kouká, zbíhají se mu sliny normálně.
1: K tomu různé zeleninové salaty.
0: No tak to je skvělý. Ježíš, a kamže to máme přijet?
1: U Třince.
0: To je daleko, tak aspoň takhle po telefonu. Jdeme na pravidla, Marcelko. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 31. května. Jsou to hity, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád. A na tobě bude jeden z těch songů vybrat a společně ho pošleme tvojí dceři, která má dnes narozeniny. Jenom upozorníme, k jednotlivým ukázkám se nemůžeme vracet. Automaticky bychom potom hráli tu třetí, když si nevybereš.
1: Dobře.
0: Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Všech králů. Michael Jackson, You Are Not Alone.
1: Zkusíme ještě dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé.

0: co říkáte?
1: YouTube, kapela a song One.
0: Jo, necháme.
1: Necháme? Dobře, necháme. Jsem dlouho neslyšela tuhle píseň. Tak Marcelko, teď je to na tobě, aby si své dceři mohla sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
0: Tak samozřejmě, hlavně zdravíčko.
1: Ano.
0: To bude potřebovat. A děti poslouchají, přítel.
1: Takže už jsi babičkou?
0: No, třikrát.
1: Třikrát, hezky, takový hat-trick. Vnoučátku.
0: Jo, sedí tady a poslouchají.
1: A jak se jmenují?
0: Rozárka, Toníček a Tobíček.
1: Tobíček, Toníček, Rozárka, tak posíláme s Filipem za celé Hit Radio velké pozdravy. Ahoj!
0: Mávají.
1: Mávají, skvělý. A něco ještě pro tvou dceru?
0: No tak, ať se jí splní ty přání, které bych chtěla.
1: Dobře, tak jdeme dál, protože my tady samozřejmě máme i nezapomenutelný zážitek od partnera narozeninové rulety, a to je firma na zážitky. Tak takový zážitek, který zůstane, je opravdu nevšední. A je to zážitkové malování abstraktních obrazů. Na co se můžete těšit, zavítáte do Artlabu na místo, které se stane vaším vlastním ateliérem nabitým inspirací, kreativitou, energií. Pustíte takovou tu uzdu své fantazie a vytvoříte si svoje vlastní experimentální dílo a spousty dalších věcí. Takže myslím si, že takový fakt příjemný zážitek, že si to užijete, a je to velmi oblíbený zážitek vlastně u našich posluchačů. Tak potom klidně dejte vědět, jak jste si to užili.
0: Dobře.
1: Tak se měj, Marcelko, krásně, a song YouTube One posíláme teď za tebou. Ahoj.
0: Jo.
1: A vydrž ahoj. Na telefonu.

0: Springsteen, Streets of Philadelphia, jeden z nejkrásnějších songů a také filmů doporučujeme s Filipem všema deseti. Doufám, že máte hezké dopoledne, posloucháte Hit Radio. Pojďme se podívat na sociální sítě, budeme rádi, když budete naše Hit Radio sledovat na Facebooku, na Instagramu, aby vám nikde nic neuniklo. No a kdybyste se chtěli zeptat na něco mě nebo Filipa, tak já jsem po strašně dlouhé době na svůj Instagram Lea Giongiosi dala takové ty otázky, zeptej se mě. A my právě teď jsme tady s Fildou spolu ve studiu a stává se nám velmi často, že nám sem píšete SMSky, tak jsme si řekli, že dáme prostor na těch sociálních sítích, takže nám klidně můžete napsat tam, co vás zajímá, nebo co byste rádi věděli a my vám pouštíme další skvělou muziku. Činasky Taylor Swift a nebo taky Leony, Don't Worry.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: více na aquapalas.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Zážitky. CZ.
4: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.

0: Užijte si den plný zážitků na All Fin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na allfincar.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.

0: Tenhle zážitek najdete pouze na
1: firmanazážitky.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, za chvíli je 10 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Za 4 měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské dětské nemocnice v Černopolní ulici dělníci zbourali budovu v místě, kde parkovací dům vyroste, a dokončili pilotážní práce. Asi za 3 týdny začnou stavbaři budovat základovou desku stavby. Cihly na stavbu rodinného domu za výhodnější cenu. Právě taková nabídka stála na počátku podvodu, při kterém 41-letý muž z obce na Zlínsku připravil svého známého o bezmála 375 tisíc korun. Kriminalisté ho již obvinili z trestného činu podvodu, za což mu v případě odsouzení hrozí až 8 let vězení. A pojďme také na sport. Basketbalisté Oklahomy titul v NBA neobhájí. V rozhodujícím 7. semifinále podlehli doma 103-111 San Antonio. Spurs po vítězství 4-3 na zápasy postoupili poprvé od roku 2014 do finále. V něm se střetnou s New Yorkem Knicks, kteří se představí ve finálové sérii po 27 letech. První zápas se bude hrát ve středu, a to právě v San Antonio. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Opravy hradecké Benešovky by mohly pokračovat do 2 let. Panelákové sídliště ze 70. čeká revitalizace po etapách. Od rozbitých ramp a ochozů až po nové garáže, zeleň a chodníky. Město schválilo 25 milionů na projekt a první práce by mohly začít do roku 2028.
8: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
6: Aktuálně ještě může být polojasno až oblačno, ale během dne se od západu obloha zatáhne. Odpoledne a večer se budou vyskytovat přehánky, místy i silné bouřky. Dnešní odpolední maxima 28 stupňů Celsia.

0: Lady Gaga taky Mando Dio, Dance with Somebody. Nezapomeňte, že dneska úplně, nevím jak vy, ale já bych tak spala. Vzhledem k tomu, že jsem vlastně nespala téměř celou noc, jelikož to na mě má takový vliv, že prostě spát nemůžu. To náš Filip, ten spí jak zabitej.
1: Já spím úplně v pořádku a to nejenom doma, ale prostě kdekoliv můžu, tak si ustelu a lehnu si na chvíli.
0: Tak schválně, je mezi vámi, našimi posluchači, taky někdo, na koho má vliv úplně, že prostě nespíte třeba dva dny před, dva dny po, dejte vědět. 777 937 777. Teď už jdeme.

0: The Dead Dance. Hit Radio s vámi 9 minutek po 10. Hezké dopolko. Pokud se někdo z vás netěší zítra do práce, tak tohle vás rozveselí. Nejhorší povolání na světě, co si myslíš, že to je, Fittipaldi?
1: Napadá mě buď takový ty, co vyklízí kanály, anebo ti, co musí vyklízet tojtojky.
0: Ty to víš? Co
1: ne,
0: tady mám?
1: Já to fakt nevím.
0: Ale
1: tak,
0: ty jsi strefil.
1: No tak napadá mě, že tam to nevoní, že jo?
0: Čistič kanálu v Bangladéši.
1: No vidíš to.
0: No počkej, ono jako dobrý, čistič, to je slovo, čistič
1: kanálu
0: v Bangladéši, protože tihle hrdinové se bez jakýchkoliv ochranných oděvů potápí do vším možným zatopených stok pod městem, aby holýma rukama prošťoukli trubky, no? A to za 220 korun na den.
1: No, tak oni tam ty ceny asi budou trošku jiný, ale to je drsný.
0: Takže
1: 220 korun.
0: Dokážeš si to představit, že jdeš, uděláš bluňk a prostě šťoucháš trubky holejma rukama?
1: Ne, a proto jsem právě tohle povolání řekl, že hned jsem si vybavil kanál, protože na jednom kanále dřív dávali, televizním kanále dávali právě ty nejšpinavější práce, se to jmenovalo.
0: Aha.
1: A tam byla právě takováhle práce z těch kanálů, tak jsem si hned na to vzpomněl.
0: Ale někdo to prostě dělat musí, takže obdiv všem, kteří máte tak trošku jinou práci než my ostatní. A až si budeme prostě příště stěžovat někdo z nás, že vám naše práce třeba nevoní, tak si vzpomeneme asi na vás.
1: Doslova.
0: Na ty čistice. Čističe, já to neřeknu. Čističe kanálu v Bangladéši.
1: Čistič, prostě to je takové trošku no, zapáchající povolání, ale opravdu smekáme klobouk, pokud nás náhodou poslouchá někdo, kdo to třeba dělá v Česku, by tady to nebude asi tak hrozně jako v Bangladeši.
0: Nebude, ale třeba i obdiv a úctu všem popelářům, co bychom bez chlapů dělali, že jo?
1: Přesně tak, vysněné povolání vlastně skoro každého mladého.
0: Ano.
1: Člověka, no, tak se to trošku už jako

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
1: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
3: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant.okna.cz.
4: krant.okna.cz.
3: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: bych si ten víkend klidně posunula o den zpátky, abychom měli ještě všichni volno. Každopádně neděle minutka po půl jedenácté, díky, že posloucháte. Pojďme se vrátit k tomu úplníku, protože nám tady od vás přišlo spousty zpráv. Píše tady Kačka, dobré dopoledne oběma. Leonko, ano, mám to stejně jako ty. Dnes jsem celou noc nespala, otáčela se jak prasátko, je tam obrázek, na rožní. Hrozný, tiše závidím Filipovi, že spí, krásný den, Kačka.
1: No tak já zase, ale na druhou stranu třeba nespím, když není úplněk. Můj spánek není úplně moc kvalitní, takže není co závidět. Já se taky převaluju jak prasátko na grilu a to nemusím spát ani.
0: Pak nám tady píše další posluchačka, dobrý den, mě svítí měsíc přímo do postele už tři noci, takže mám problém usnout. K tomu mě včera večer bolela hlava jak střep, pak mě rozbolel žaludek, takže super usínání. Teď bych spala, protože jsem zhůru od půl osmé. Já bych taky spala, protože jsem téměř nespala celou noc a počítala ovečky. A ono, i když člověk chce třeba zhasnout ten měsíc, to nejde, že jo? No mě taky svítí přímo do toho a nemám tam žaluzi. Nemám tam.
1: No tak to je chyba.
0: Já jsem zrovna na takové straně, jak mám dvě terasy, tak prostě na té jedné straně tam to jako nende.
1: Nejde, jo.
0: Fakt jsem řekla nende?
1: Nende, no. A tak teď mě řekni, kdo za to může, že teda nemáš nějaký zatemňovací závěsy, aby ten měsíc nesvítil do té ložnice.
0: No tak ty víš, jak to vypadá u mě doma, ne?
1: No vím, ale tak...
0: To nejde tam prostě dát.
1: Ale vždycky to nějak
0: mám jde. Ten interiér vyřešený tak, že to tam prostě nejde dát.
1: Dobře, no.
0: A já potřebuji, aby mi to doma ladilo všechno, ale to je jiný příběh. Každopádně prostě dneska nám nastává úplně v kolik hodin, Fildo?
1: 10 hodin 45 minut, to je za 12 minut, přátelé.
0: Takže pokud chcete dneska si udělat někdo nějaký rituálek, co třeba ve svém životě už nechcete, nebo naopak, co byste si rádi přitáhli, tak dneska za 12 minutek máte ten nejvyšší čas jít na to. Co ty a rituály?
1: Já nemám moc rituály, žádný takový.
0: A já si dělám o tom úplníku, mě to baví. Fakt? Jo. Ano, prostě člověk se tak zastaví, poděkuje si za věci, napíšeš si na papír třeba, co ve svém životě nechceš, spálíš to, anebo to zmačkáš a spláchneš do záchoda.
1: Já tady čtu jiný zajímavý věci o tom, třeba, že měsíc bude svítit ve znamení Střelce. A přátelé, ono se to jmenuje Modrý měsíc, ale prosím vás, je to pouze symbolický název. Fyzicky měsíc nezmodrá. Takže kdybyste čekali, že zmodrá ten měsíc nikoliv. Každopádně už je to za 11 minut, takže opravdu jsme u historické události letošního květnového dne.
0: Pojďme hrát muziku Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: na Filip, hezké dobré dopoledne. Blíží se vaše nejoblíbenější víkendová hodinka a to je Fildo.
1: To jsou hity k vařeníčku.
0: Je to tak, co bychom si tam dneska dali?
1: Co bychom si tam dali, jako kdybych si já mohl třeba vybrat, jo?
0: Ano.
1: Písničku, tak víš, že já vždycky si Backstreet Boys, jo, ale to mi vždycky Leonka tady řekne, že prostě bych mohl něco jiného už zkusit vymyslet. Tak pojďme si dát nějaký Black Eyed Peas.
0: Black Eyed Peas bys chtěl, jo?
1: No, nějaký Black Eyed Peas hezký.
0: Where is the love?
1: Where is the love, takovou pomalejší.
0: A nebo Pump It.
1: Pump It, ne, já bych si dal tu Where is the love jako na rozjezd, víš, představuju si, že jako krájem tu cibuli pomalu jenom.
0: A u toho pláčeš.
1: Jo, a potom, až jí lidi do kráje, taky musíme pustit nějakou pecku na to, jak to dají do tý pánve, do toho rozpáleného oleje.
0: Takže přátelé, 777-937-777, pište právě teď, co byste po 11. hodině chtěli slyšet. Hity na přání k vaření, jenom podle vás až do pravého poledne.
2: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Cirque of Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirque La Putica Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v trutnovském UFU a ve dvou šapitově jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský. Go,
7: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra

0: v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Happy Sport!
0: Půjčovna a servis call. Oh.
2: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 25 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděle, za chvíli je 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Provoz na leteckých linkách z letiště Václava Havla, které byly přerušeny v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě, se postupně obnovuje a situace se stabilizuje. Z ruzinského letiště už lze odletět do Dubaje, Abu Dhabi a do Tel Avivu. V červnu by měly být obnoveny linky do Dauha a Sharjah. Kdy bude obnoveno spojení do Amánu, to zatím není jasné. Ceny chat a chalup se letos pohybují jako na houpačce. V některých lokalitách pokračují v růstu z minulých let. Jinde naopak narazili na strop a majitelé se musí připravit na smlouvání a ústupky při prodeji. Nabídka realitních serverů se před chatařskou sezonou zaplnila hlavně nemovitostmi, které potřebují opravy i celkovou rekonstrukci. A pojďme také na sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4-3 na penalty. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1-1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej. Londýňané vedli od 6. minuty zásluhou Kaje Havertze, v 65. minutě ale vyrovnal z penalty Usman Dembele. V penaltovém rozstřelu neuspěli dva hráči anglického celku, zatímco na straně vítězů jen jeden. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Pardubice chtějí otevřít další legální místa pro graffiti a street art. Nové malby by se mohly objevit třeba v Anenském podjezdu nebo v takzvané myší díře na Karlovině. Město věří, že legální plochy pomůžou omezit vandalismus a zároveň dají prostor místním umělcům. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
3: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
1: Dnes by mělo být oblačno i zataženo, postupně na většině území je místy přehánky a nebo i silné bouřky, tak pozor na to. Odpolední maxima 28 stupňů Celsia.

0: Martina v přání k vaření startují právě teď. Napište si na 777-937-777, co byste dneska od nás chtěli zahrát a co vy na oplátku. Dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte, prostě co si dáváte dobrého za dlabanec. A my vám k tomu budeme hrát.
1: Hit Radio Černá Hora.

se podívat na vaše SMSky, pište nám dál na 777937777, jako to udělal Petr a Dáša Sekáčovi z Plzně. Čau Fildíku a Leontýnko, dnes máme kachničku, což je normální, ale kdybyste nám ke konci pečení pustili Offspring, tak by ta kachna měla fakt křupavou kurčičku, tak potřebuje pořádný grády. No a my na oplátku, až budeme baštit, tak na vás budeme myslet a na všechny posluchače díky a užijte si úplně, bude magická noc, která plní tajné přání. Čau, Petr a Dáša Sekáčovi z Plzně. Vy mi normálně děláte chutě, já miluju kachnu, k tomu lokše nebo bramborový knedlík, zelíčko. Ježíš Mariano, já bych si dala a k tomu potom malý pivečko a budu spokojená. Jestli chcete vidět spokojenou Leontinku, upečte mi kachnu. A prosím na Bělehradskou 132. Každopádně ano, Offspring letí právě teď do Plzně. A pište si, co bude dál.

0: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
1: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
0: a poctivé pivo z místních pivovarů.
1: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
0: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
6: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové

0: nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
1: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Grand Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na grand-okna.cz. Grand-okna.cz. Grand Okna. Lepší pohled na svět.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
4: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

třeba někoho z vás chci teď na telefonu. Volat můžete na 800 937 937. Hity na přání k vaření jsou totiž plné.

0: Haló, haló.
1: Zdravím, slyším, dobrý den.
0: Kdo tam?
1: Tady Matěj.
0: Matěj, a kam jedeš, Matěj? Ty jsi někde na cestách?
1: Hele jo, teďka připravujeme dětský den tady u nás ve vesnici, tak za hasiče, víš, jsme potřebovali jenom něco zbrousit, až pak děti můžou stříkat na plechovky.
0: To je skvělý. A co tě napadlo takhle zavolat si na Hit Radio?
1: Hele, teďka posloucháme a já mám celkově rádio rád, tak jsem říkal, že to zkusím, jestli se spojíme a jak se to povedlo.
0: No tak ono to vyšlo. A co dneska budete baštit, chlapi?
1: Jo, máme kuřecí na přírodnost bramborama.
0: Dala bych si
1: to
0: taky.
1: Máte vy do práce.
0: Já tady teď okusuju mikrofon.
1: No jo.
0: A mám strašný hlad, nebudu lhát, mám fakt hlad a jsem líná vařit, takže asi to jistí nějaká taková ta doručovací služba.
1: Jo, takhle. A něco dobrýho.
0: A něco dobrýho, nějakou prasárničku.
1: To chápu.
0: Tak co vám zahraju, kluci?
1: Tak dáme třeba Lady Gagu a Braka Dabra.
0: A Braka Dabra, co budeme čarovat?
1: To je dobrá písnička, tu mám rád.
0: A pro koho to bude?
1: Tak bude to pro všechny posluchače, co poslouchají, co mají rádi Hit Radio. Mm-hmm. A samozřejmě i k nám domů na kopec tady do Hejtmankovic.
0: Kde to je?
1: Hejtmankovice je Broumovsko.
0: Broumovsko. Ježíš Maria, tam jezdím na Muže roku. Někam tam do Náchoda, myslím, no.
1: Jo, ano.
0: Já tam jezdím hodnotit.
1: A jo, takhle. Takže hodnotíte Muže roku.
0: Hodnotíme Muže roku, ano.
1: Jo, a to lepší, čím dál tím víc, každý rok.
0: Ne, já jsem tam loni nebyla, ale to se si taky nepojedu. Kluci, já jsem strašně ráda, že jste zavolali. Já asi od teďka mám radši hasiče.
1: Díky moc.
0: Mějte se krásně, posílám Lady Gaga. Právě mě normálně uvedli teď do rozpaku, kluci. Posílám vám Abrakadabra právě teď. Mějte se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: by si nám velikánskou radost a bylo by to pro Petra, Jirku, Zdenečka a taky Filipka, tam má být asi Filipka, doufám, že Filipka. Tak samozřejmě, strašně ráda vám zahraju Michaela Jacksona, Will You Be There, a nejen to, budou ještě Miraj a taky Kelly Clarkson. Jo, tohle všechno dáme, o to jste si napsali a potom už si pochutnáte na těch vašich obědech.
1: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava! Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
7: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Karta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. V Česku přibývá pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Podle odborných odhadů má problémy s tímto orgánem zhruba každý desátý Čech, přičemž mnozí o své chorobě vůbec netuší, protože ledviny zpočátku nebolí. Lékaři varují, že neléčené případy mohou vést až k jejich úplnému selhání, dialýze či transplantaci. Klíčem k včasnému odhalení a zpomalení nemoci tak zůstává pravidelná prevence u praktických lékařů. V Českém Krumlově aktuálně komplikují vodákům plavbu stavební práce na mostě na Plešivci. Kvůli rekonstrukci musí lodě na jednom úseku vystoupit z vody a asi 200 metrů je přenášet po vyznačeném koridoru kolem bagru a stavby. Někteří vodáci ale trasu minou a dostanou se i mezi projíždějící auta, což vytváří nebezpečné situace. Od 19. června by měl být zprovozněn speciální průjezd pod stavbou, takže přenášení lodí už prý nebude nutné. A pojďme také na sport. O zlato se na mistrovství světa střetne domácí Švýcarsko a Finsko. Švýcaři se radovali v Curychu z postupu po vítězství 6-0 nad Nory. Finové zase přetlačili Kanaďany 4-2. Přímý přenos finále Švýcarsko-Finsko můžete sledovat na ČT Sport už dnes od 19.30. Ještě předtím od 15 hodin duel o bronz mezi Kanadou a Norskem. A teď už zprávy z regionu.
7: Ve východních Čechách nám dozrávají jahody a oblíbené samosběry začnou za pár týdnů. Třeba v Dolním Újezdu na Svitavsku drnčí telefony už teď. Sběrači si ale musí počkat na červen. Podle pěstitelů je reálný termín kolem 10. června. Jahody prý letos budou velké, ale nejvíc chuti naberou až ke konci sezóny.
8: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
6: Dnes očekáváme oblačno i zataženo, později odpoledne také přeháňky, místy i silné bouřky. Odpolední maxima se budou pohybovat kolem 28 stupňů Celsia.
9: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
10: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Hezké teď už odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě obědváte. Čeká nás poslední společná hodinka tento den, poslední květen, 31. Zítra pravou nohou do toho nového pracovního týdne a taky nový měsíc. A hlavně on je dneska úplně tak opatrně, jo? Teď už další muzika, Katy Perry nebo Ella Henderson, Rudimental a jejich Alambaj. Tak hezkou neděli.
12: Hit Radio Černá Hora.

Hit Radio stále s vámi a představte si, co se stalo. Jsem z toho smutná, ale zároveň je to plné nadšení, protože ve Francii zemřel nejstarší pejsek na světě. Konkrétně v Horním Savojsku zemřel údajně nejstarší pes na světě. Roztomilý Lazar měl 30 let a 5 měsíců. Slyšíte správně. Podle všeho to byl totiž i poslední pes, který si pamatoval svět bez internetu, videokazety a dokonce v rádiu poslouchal Eurodance. Tenhle pejsek strávil na světě přes 11 000 dní, zatímco my jsme vyměnili 10 telefonů, různých typů iPhoneů, 3 auta a možná i pár partnerů, co si budem. No a on tam pořád byl a čekal u dveří s vrtícím ocáskem. Dožít se 213 lidských let, to je prostě naprosto neuvěřitelný a respekt nahoru do psího nebíčka.

0: jedna lepší píseň než druhá. A tak budeme pokračovat i dále. A pokud nás chcete ladit online, můžete přes web hitradio.cz nebo aplikaci Radia.cz a budeme spolu úplně všude. Tak za chviličku jsme zpátky a díky, že posloucháte.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a Service Call.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
12: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Poslední květnový den byla s vámi Leona Děnděš od 7. až do 13. Loučím se s vámi, užijte si ten den podle svých představ, pokud možno odpočívejte, relaxujte a zítra pravou nohou do toho nového pracovního týdne. Pokud možno zůstaňte dál s námi na vlnách Hit Rádia a spousty skvělých hitů, dobré nálady, pozitivní energie. Co víc si přát, tak se mějte krásně a čau.
1: Hit Rádio Černá Hora. Hit Rádio.
2: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v trutnovském UFU a ve dvou šapitových blízkosti. Více na cirkuff.cz.
8: Go, go, go, gorila!
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
11: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.

0: naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Až 40 mm srážek, více než 2 cm kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. To můžou přinést dnešní bouřky v Česku. Vyplývá to z výstrahy meteorologů. Dneska zpřísnili sobotní varování. Původně se očekávala menší síla větru i deště. Rozšířilo se také území, kde výstraha platí, na téměř celé Čechy a jihozápad Moravy. Ukrajinská armáda v noci na dnešek zaútočila na ropnou rafinérii v ruské Saratovské oblasti, kde následně vypukl požár. Zasáhla také čerpací stanici v Kyrovské oblasti. Ruské úřady potvrdily ukrajinské dronové útoky na energetické a průmyslové objekty v několika ruských oblastech. Ve Varšavě od zítřka začne platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. O zákazu rozhodlo v březnu téměř jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Prodej alkoholu nebude možný od 10 večer do 6 hodin ráno následujícího dne. Omezení se nedotkne barů, hospod a restaurací.
4: Hokejový servis Hit Radio.
5: Většina sázejících ve finálovém zápase mistrovství světa v hokeji věří spíše Švýcarsku než Finům. Bookmakers ale jasného favorita nemají a na výhru Švýcarů vypsali podobný kurz jako na Finy. Bronzovou medaili z letošního šampionátu ve Švýcarsku by si podle nich měla odnést Kanada, která je v zápase nad Norskem jasným kurzovým favoritem. Duel Kanada-Norsko startuje o 15:30 odpoledne. Švýcarsko se s Finskem utká o zlato ve 2020.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na Global Payments.
7: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
8: Dneska bude většinou polojasno, od jihozápadu začne oblačnost přibývat až na zataženo a postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami, jak jsme slyšeli ve zprávách. V jihozápadní polovině území mají být srážky vydatnější. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Krásné odpoledne z Hit Rádia, s vámi Kateřina Pechová. Poslední květnová neděle a k tomu ty nejlepší hity.

One Republic a Sunshine, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Včera byl den sousedů, nevím, jestli jste slavili se sousedy, ale taky na včerejšek padlo soudní vyvrcholení jedné velké sousedské hádky mezi legendárním kytaristou Led Zeppelin Jimmy Pagem a zpěvákem Robbie Williamsem. To chcete mít za sousedy, že jo? Kluci bydlí vedle sebe v luxusní části Londýna a už několik let se spolu baví o muzice v podstatě jenom přes právníky, jo? A Robbie teď Jimmyho naštval tím, že si chtěl postavit bazén. No a Jimmyho to štve, protože by to podle něj poškodilo i jeho rezidenci. Tak to dal k soudu a ten dal stavbu bazénu k ledu. Tak si to představte. Chudák Robbie. Léto na krku, takovýhle tropy a on si nemá kde čvachtat své faldíky, no? Ne, kde pak, hele, celebrity. Normálně jsou to lidi s lidskými starostmi, stejně jako my.

0: Raveny, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Doufám, že si užíváte ještě sluníčka, protože ano, začne nám pršet. Pozor, prosím vás, dneska mají být bouřky, mají být silný bouřky, tak jestli máte venku cokoliv drahocenýho, kytky, jo, zvířata, partnera, radši je schovejte, než to přijde celý, jo. A budeme prostě věřit, že to bude jenom ta jedna bouřka, aby se nám všechno dobře zalilo, jo, a pak už bude zase hezky, určitě. A budeme si moc stěžovat na to, že je nám vedro. Na co se stěžovat určitě nemusíte, to je nedostatek skvělých hitů. Máme je. Za chvilku Tom Grennan, Mandraže nebo Hunter X.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
3: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
2: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
3: Družstevní byty Chlumec.cz.
2: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme, těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krásné odpoledne z Hitrádia, za námi Hunter X. Doufám, že si užíváte neděli a možná jste to už zaregistrovali. Došlo nám ke změně na trhu dětských jmen. Je to neuvěřitelný, ale po mnoha dlouhých letech teď byla sesazena Eliška z prvního místa. Jo, převálcovala jí Viktorie. Neskutečný. V podstatě je to jako ve hře o trůny, akorát místo draků máte v ruce kojeneckou lahev a místo armády armádu babiček, co vám do toho mluví. Jo. U chlapců, a to je fakt zajímavý, se vítěz nezměnil. Jakub vládne statistikám už rekordních 13 let v řadě. Být Jakubem v Česku je v podstatě už diagnóza. Jo? Pokud v tramvaji, v autobusu někde zakřičíte Jakube, tak se otočí řidič a polovina cestujících. DJO a N.

Tohle je Natalia Imbruglia, posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Je to neskutečný, protože mistrovství světa v hokeji se ještě nedohrálo, že jo? Dneska nás čeká vlastně v 15.30 zápas o bronz, no a potom večer finále. My už ale teď, víme, s kým půjdeme do skupiny příští rok. Je to neskutečný, ale ano, máme tam prosím vás ve skupině USA, Kanadu, Německo, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko, pohoda. No, jako už teď víme, že s Kanadou prostě asi zase prohrajeme hned ve skupině, ale to nevadí, příští rok už nám to určitě klepne, že jo? Doufat v to můžeme, naději mít také můžeme. O naději už za chvíli Michal Schulte a Rehab, přidaj se Vanastovky nebo Miley Cyrus.

0: Jogurt různé druhy za 9,90. Bivoy šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
5: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
6: Go, go, go, gorila!
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 25 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Užijte si den plný zážitků na Alfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou opravy dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Letní festivaly letos podraží. Pořadatelům rostou náklady na vystupující umělce. Jejich honoráře tvoří velkou část rozpočtu. I přes složitost současné mezinárodní situace organizátoři akcí ale neočekávají problémy s účastí některých vystupujících a programy nejsou v ohrožení. Mnozí lidé si léto bez hudebních festivalů nedokážou představit, jiní si ale stěžují na hluk. Izraelská armáda dál útočí na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř 18 let trvající okupaci tohoto území. Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili v semifinále turnaje Pro Tour Elite v Ostravě Američany Taylora Kreba a Andyho Beneše. Odpoledne se v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích utkají o titul z vítězi zápasu mezi švédskými obhájci titulu a Katařany.
7: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
8: Česku už se zatahuje a bude to tak pokračovat po celý zbytek dne. K tomu přijdou přehánky, taky ale bouřky. Pozor, mohou se objevit i kroupy, takže všechno schovat. V noci nás čeká zataženo 16 až 12 stupňů. No a zítra zataženo až oblačno, na většině území taky déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Krásné, i když už asi zatažené odpoledne, jste s Hitrádiem a s námi samozřejmě ty nejlepší hity. Teď už Mark Embr.

legendární Cher a její Billy v éteru Hit Radio. No, pondělí se blíží, netěšíte se zítra do práce? Tak možná mám něco, co by vás mohlo rozveselit. Víte o nejhorším povolání na světě? Údajně je to čistič kanálů v Bangladéši. Tyhle hrdinové se totiž bez, pozor, jakýchkoliv ochranných oděvů, bez nich, jo, potápí do vším možným zatopených stop pod městem, aby holýma rukama prošťouchly trubky. A to všechno za 220 korun na den. Tak jenom až si budete ráno stěžovat, že vám vaše práce nevoní, vzpomeňte si na ně, jo?

0: skupina Kryštof a inzerát na Hit Rádiu. Krásné odpoledne. Tak co, už vám taky prší? Tady už jo, v Praze už se to úplně zatáhlo, je tma, já jsem si musela rozsvítit, protože nic nevidím, a prší. Takže jestli jste na tom podobně, hele, nevadí. Aspoň můžete teďkon zalíst na gauč, jo, být doma, udělat si třeba teplý kakao a dívat se na ten déšť za okny. No a navíc my si nenecháme zkazit náladu, protože máme skvělý songy. Správná odpověď. Důkazem tomu buď za chvilku Coldplay, taky Minelli, nebo Alvaro Soler. Užijte si to.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
6: Krant-okna.cz.
5: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
11: Go, go, go, gorila.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

doufám, že nemoknete venku. Mám tady jeden zásadní tip. Proč nechodit s přítelkyní do fitka? No, v Americe takhle jedna dáma pojala podezření, že jí přítel zanáší s jinou holkou z gymu. A nenapadlo jí nic lepšího, než po domnělé sokyni hodit 11-kilový kotouč. Představte si to, že na vás letí 11-kilový kotouč. Žárlivost je jedna věc, ale házet po lidech 11-kilové kotouče je moment, kdy byste měli asi vyměnit členství ve fitku za členství v uzavřeném oddělení psychiatrie. Jo, dostanete hezkou vestičku a tak. To je prostě ten stav, kdy se snažíte pálit kalorie a zároveň vztahové mosty. Tak na ty fitka prosím vás opatrně. Raději se zavlňte u našeho dalšího songu. Tohle je Joanne Osborne, One of Us.

0: Turn the Lights Off, Kato a John, posloucháte Hit Radio. Vy se možná spíš musíte ty světla naopak zapnout, ne vypnout, protože venku to, co se děje a bude se dít, prosím vás, teď celou noc a dost možná i téměř celý týden, tak ano, je tam tma a hodně prší. Takže vy, co teprve někam vyrážíte, tak prosím vás, prší, jo, vezměte si deštník, když v tom větru nevím, asi lepší auto v tomhle případě. A pokud jste někde venku a chystáte se domů, tak jo, zmoknete. Brečet kvůli tomu ale nebudem. Crying a Aerosmith už za chvilku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Grand Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na grand-okna.cz. Grand-okna.cz. Grand Okna. Lepší pohled na svět.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com. Go, go,
8: go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: a Vladan Hýl. Do Česka dorazily silné bouřky. Meteorologové zpřísnili varování. Na západní polovině republiky hrozí až 40mm srážky, více než 2cm kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Výstraha platí až do půlnoci na pondělí. Převodu financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet je nutné zrušit současný zákon a nahradit ho novým. V televizi CNN Prima News to řekl ministr kultury Klempíř. Andrej Babiš přitom ještě včera připouštěl, že by se mohl jenom upravit zákon stávající. Americký viceprezident J.D. Vance by si měl dát pauzu od sociálních sítí. Podle informací amerických médií mu to doporučili představitelé Bílého domu. Vance prý na sociálních sítích tráví hodně času i během důležitých schůzek a hádá se tam se svými odpůrci. Bílý dům ale zprávu popřel.
1: Hokejový servis Hitrádia.
0: O titul hokejových mistrů světa si dnes v Curychu zahrají Švýcaři a Finové. Domácí jsou ve finále po třetí za sebou a budou usilovat o první zlato v historii. Severané, kteří ve čtvrtfinále vyřadili český tým, zaútočí na pátý triumf. Finále se bude hrát od 20:20. V 15:30 se v duelu o bronz střetnou poražení semifinalisté Norsko a Kanada. Švýcaři kráčí domácím šampionátem suverénně. Vyhráli všech 9 zápasů na turnaji. Norsko bude proti Kanadě bojovat o historickou medaili. Jejich vzájemný duel ve skupině skončil po přestřelce výhrou zámořského celku 6-5 v prodloužení.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
4: Po zbytek dne přeháňky a taky bouřky. V noci bude zataženo 16 až 12 stupňů. No a zítra opět zataženo až oblačno. Na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle právě i bouřky. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Krásnou dešťovou neděli s vámi Kateřina Pechová. Samozřejmě další porce fantastických hitů. Třeba Kateřina Marie Tichá. Ale na začátek hodiny jsou tu Avicii a Aloe Black. Wake me up.

0: Kateřina Marie Tichá dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, 15.10. No a je na čase říct jednu velmi, velmi, velmi zbytečnou informaci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Dámy a pánové, komáři mají celkem 47 zubů. Jo, proto to tak bolí. A bacha, mají sezónu.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Doufám, že máte hezkou neděli i navzdory tomu počasí. Já si myslím, že si můžete zařídit i hezký pondělí. Dokonce i úterý, taky středu, čtvrtek nebo pátek, protože pozor, ve snídaní šampionů s Michalem a Jasmin vás tenhle týden v rychlé pětce čeká nádherná výhra. Luxusní kytice 100 růží. Dámy, kdo to nechce, každý to chce aspoň jednou zažít. Je to tak? Je to tak. No tak pánové, máte možnost to pro svoji paní vyhrát, nebo dámy, vy si to můžete vyhrát sobě samozřejmě. Je to luxusní kytice 100 růží i s doručením, takže je tam i ten romantický aspekt, že to jako pošlete, jo. Hele, fantastická výhra, rychlá pětka, startujeme zase zítra. Za chvilku už do uší, ale Farben, Edward Maja nebo Linkin Park.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme, těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční. Go, go,
5: go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
6: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
7: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na

0: parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Slíbený ale farben na Hit Rádiu, krásné odpoledne. Pokud si občas říkáte, že jsou děti fakt neuvěřitelný, tak vězte, že máte pravdu. Máte pravdu, představte si, jedna Australanka teď doslova nevěřila svým očím, když našla v plínce své dcerky Aurory dudlík. 18-měsíční Aurorka ho ve spánku spolkla a druhou stranou ho dostala ven, jako by se nechumelilo. Ale jako by to muselo být hodně hustý, co? Normálně výstřel. Jako z Aurory, no.

0: Barta, On My Head. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásnou neděli, doufám, že si ji užíváte i přes to zkažení toho počasí. A tak jsme se teď trošku rozpekli, že jo? Teď to zase trošku sklidníme, příroda dostane vodu, no a my to chvilku vydržíme. Nebojte, ale to má být ultratropický, takže si sluníčka ještě užijeme dost. Čeho si rozhodně taky užijeme, to je ta spousta hitů, která je před námi. Za chvilku Luis Capaldi, Velšle Arms nebo David Guetta.
1: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputica Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou šapitov jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz. Užijte si den plný zážitků na Alfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
2: Čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
5: I teď?
7: Ano.
5: A teď?
7: Jo, včera, dnes i zítra.
6: Prostě pořád.
8: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v Česku. Důvodem jsou opravy dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Předseda Senátu Miloš Vystrčil před dnešním odletem na Tajvan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese užitek i autoritu.
7: Tajvanci vytvořili za poslední několik let v České republice svými investicemi více než 24 tisíc pracovních míst. A druhá věc je, že pokud máme tam obchodní výměnu, ta obchodní výměna vypadá tak, že ty výrobky, které si vyměňujeme, jsou vysoce technologicky vyspělé a umožňují nám potom následně dělat obchod s vysokou přidanou hodnotou.
6: Ve Vystrčilově delegaci, čítající 5 členů, jsou také podnikatelé a zástupci univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letoun. Američtí hudebníci ruší účast na Trumpových oslavách k výročí založení Spojených států. Nejčastěji jim přívadí, že je akce moc politická. Donald Trump umělce skritizoval na své sociální síti a sdělil, že jako největší hvězda vystoupí sám s projevem a že přitáhne větší davy, než kdyby vystupoval Elvis Presley. Český závodník Filip Salač ve velké ceně Itálie Moto2 v Mugellu dojel po startu z 2. místa 5. a zaznamenal tak nejlepší výsledek v sezóně. Vyhrál Španěl Manuel González a upevnil si vedení v mistrovství světa. Salač po startu s přehledem udržel 2. příčku, ale postupně začal na nejlepší trochu ztrácet.
8: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
9: Do konce dne už nás čekají přehánky, taky bouřky, stejně tak to bude i v noci, čeká nás zataženo 16 až 20, 12 k tomu přehánky. No a zítra obdobně, zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Krásnou poslední květnovou neděli, doufám, že jste ready na to vykročit do června pravou nohou, co? Naše songy vám s tím pomůžou, tohle je Damiano David.

Fergie dohrává na Hit Rádiu. Přeju vám krásnou neděli. A co studentíci, respektive případně rodiče, jak to jde vašim studentům? Maturity, že jo? Víme, na co to hodit, případně. Protože v letech, kdy je počasí nadprůměrně teplé, mívají studenti horší výsledky. Včera to říkali na BBC, tak na tom něco asi musí být, že jo? Každopádně dává to smysl, no. Teď máme všechny ty tropické roky. Schválně zavzpomínejte, když jste třeba vy maturovali na ty známky, to bylo horko jak v zalknutí, že jo? Úplně padaly tropické rekordy, to je jasný. Tohle jsou činasky.

0: I've got. Beautiful Things a Benson Boone dohrává na Hit Radio. Krásné odpoledne. Krásnou neděli vám všem. Máme tady jednu takovou pozvánku pro všechny, co mají rádi Xindla X, hodiny, Káju a Bambuláčka. A rádi si s dětmi užijí zdarma krásné rodinné odpoledne v Praze, tak si nenechte ujít náš City Picnic ve Žlutých Lázních. U 4. června, jo, teď ve čtvrtek, už je to za chvilku a celé to startuje v 16.00. Tak doražte. Za chvilku vás rozhýbou Maroon 5 s Christinou Aguilerou, přijde taky Pink nebo Robin Schulz.
1: Bude toho dost a dost. V Janských Lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
4: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v trutnovském UFU a ve dvou šapitou v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
8: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

Mick Jagger, Maroon 5 a Christina Aguilera na Hit Radio. Přeju vám krásnou neděli. Taková zajímavost, klasické dělení mužů na horňáky a dolňáky má údajně daleko hlubší význam, než jsme tušili. Teď se můžete zamyslet doma, jo, jestli máte doma horňáka, dolňáka, jestli jste pánové horňák nebo dolňák. Pánové totiž údajně, které uchvacují spíše horní partie dam, víme, kam míříme, kousek níž pod krk, ty jsou spíše chudší, případně touží po pozornosti. Jo, to říká studie. Naopak ti bohatší exhibicionisté a pánové se sklonem k pořádku údajně zase obdivují spíše dolní partie našich žen. Je to jako velmi zajímavý, můžete, dámy, se podle toho zkusit řídit, ověřit to třeba, jo, v praxi. A dejte vědět, jak to dopadlo. Tohle už je Alex Warren a jeho Ordinary. Krásnou neděli všem.

Takhle zní léto. Ego a Robert Burian, Žijeme len raz na Hitrádiu. Jo, kdo se u toho taky úplně viděl někde u bazénu, co? No, na to si teď pár dní počkáme, počasí se nám zkazilo. Nevadí, nevadí, alespoň to potrénujeme na to tropické léto, který nás čeká, protože ano, mají opět padat rekordy, tak doufám, že už máte potrénováno něco jako fuj, to je zas vedro, ať už je zima, jo? Zvládáme, výborně. Za chvilku Lumineers, taky Ed Sheeran nebo Lady

0: Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
6: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radio. Hokej je lepší s Hit Radiem.
7: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
8: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Happy Sport!
0: Půjčovna a Service Call.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Případný prodej pardubické společnosti Explosia by měl proběhnout letos nebo příští rok. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Prodej strategického státního podniku ale zvedá vlnu kritiky. Zřejmě víc než 10 lidí se zranilo při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Podle mluvčího krajských záchranářů Vojtěcha Míry operační středisko vyhlásilo mimořádnou událost. Podle policie v autobuse cestovali cizinci. Silnice je uzavřená. Americký viceprezident J.D. Vance by si měl dát pauzu od sociálních sítí. Podle informací amerických médií mu to doporučili představitelé Bílého domu. Vance prý na sociálních sítích tráví hodně času i během důležitých schůzek a hádá se tam se svými odpůrci. Bílý dům zprávu popřel. Čtyřnásobná šampionka Iga Świątekova vypadla na Roland Garros v den svých 25. narozenin nečekaně už v 8. finále. Polskou tenistku, která na pařížské Antuce plnila roli třetí nasazené hráčky, dnes porazila 7-5 a 6-1 Ukrajinka Marta Kostiuková.
10: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.
11: Po zbytek dne nás čeká oblačno, zataženo, taky přeháňky, místy i bouřky. V noci se nám ochladí na 16 až 12, bude zataženo, k tomu taky přeháňky. No a stejně i zítra, zataženo, oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Krásné odpoledne, minuta po 17. hodině, doufám, že si užíváte klidnou neděli a že odpočíváte. A že jste happy, tohle je Pharrell Williams.

legendární záležitost, chaos a vodopády na Hit Rádiu. No, pánové, mám pro vás jednu takovou smutnou. Spousta žen má jeden sen a jmenuje se Birkin. Není to chlap, je to nejvzácnější kabelka na světě. Jestli třeba, pánové, přemýšlíte, co té své dát k Vánocům, tak tímhle byste si fakt šplhli. Vyrábí se totiž z krokodýlí kůže v matné bílé barvě, zdobená zlatem a 205 diamanty. Ročně jdou na trh jen dva nové kusy, na které je pořadník, samozřejmě, tak ale tu objednávku za 9 milionů asi neodkládejte, protože se na ní čeká několik let. No, tak možná si říkáte, proč jich dělají tak málo, když jsou tak super, ale musíte se na to podívat ještě jednou. Krokodýlíma očima, víte? Nebo si dejte místo toho něco dobrýho k jídlu. Hodněkrát. Taylor Swift, The Fate of Ophelia právě teď.

0: Enrique Iglesias, I Like It, jste s Hit Radiem, přeju krásnou neděli. A pokud potřebujete k po víkendovému nakopnutí nějakou dobrou zprávu, tak ji máme. Ano, prosím vás, vůbec nejsme tak tlustí. No, všechny bakterie světa totiž váží třikrát tolik, co všichni lidi. Tak to je dobrý, ne? A dokonce veškerý hmyz ještě 17krát víc než my. Takže to je úplně v pohodě. Normálně si ten dortík teďkon byste dát, jo? Dobrou chuť. Další hity k tomu, za chvilku Calvin Harris a Dua Lipa, Imagine Dragons nebo Eva Farna.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, vítám tě u nás.
3: Ahoj.
2: Prosím tě, já jsem se tě chtěl už minule zeptat, jestli náhodou nemáš nějaký tip na zajímavý místo nebo prostě nějakou aktivitu.
3: Aha.
2: No, hele, mně se často stává, že bych jako vlastně i něco podniknul. Nechci sedět doma a koukat na telku, ale tak nějak prostě skončím u té televize. No.
3: Klasika. Hele, to znám, úplně ti rozumím. Zkusím, takhle z hlavy. První mě napad nějaký adrenalin pod střechou. Motokáry, laser game. V Praze máme větrnej tunel.
2: O, jakože volný pád.
3: Jo, to je totální fičák. Fakt zážitek na celý život.
2: Tak skvělý.
3: Pak určitě nějaká únikovka. Říká se, že Česko je světovou špičkou v únikovkách. Takže to si prostě vybereš podle tématu, podle hodnocení.
2: A jo, tak na únikovce je pravda, že jsem dlouho už nebyl. A posledně mě to celkem dost bavilo, i když teda pravda, to jsem neunikl.
3: Hele, i tak je to dobrý. A do třetice...
2: Nějaký relax.
3: Nějaký relax. Relax je, když tak ta telka, že jo? Ale asi masáže, klasika. U toho se vždycky úplně...
2: Odreaguješ.
3: Jo, to já vždycky úplně vypnu. A ani nevíš, jak jsi mi těmahle zážitkama nahrál vlastně, protože teď do 1. června běží zrovna na Slevomatu týden extra slev právě na lokální nabídky, takže to můžeš rovnou využít.
2: Ty jo, skvělý, tak vážení posluchači, nevím jak vy, ale já jdu na Sleváči hledat unikovku.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com.
5: Výroční sezóna byla pro FC Hradec Králové jedinečná. Děkujeme všem partnerům a fanouškům za energii, věrnost a podporu v Malšovické aréně. Vaši přízně si vážíme, těšíme se na pokračování i v nadcházející sezóně a děkujeme, že jste s námi. FC Hradec Králové, záležitost srdeční.
6: Go, go, go, gorila!
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máme tady vzkaz pro všechny, co ještě musí do školy, jo. Je nám jasný, že už jenom měsíc. Že červen už jsou takový malý prázdniny. Ale přátelé, kamarádi, dávejte pozor. Zjistilo se, že právě v červnu jsou všechny učitelky psychicky nejkřehčí, nejzničenější, nejnáchylnější k pádu na psychický dno. Ano, po tom roce s vámi, kdo by se divil, co? Takže na ně buďte hodní, nešikanujte je a nezapomeňte, že jsou to červnové učitelky. Unavené, opotřebované. No, teď víte, ne? A za to, že na ně budete hodný, posílám další songy. Za chvíli Disturbed a tohle jsou Liquido a Narkotik.

0: Disturbed at the Sound of Silence, posloucháte Hit Radio, přeju krásnou neděli. A co víc, přeju krásný pondělí. Takhle, pokud potřebujete další důvod k tomu vstávat s radostí, tak dobrá zpráva. Od pondělí ve snídani šampionů zase soutěžíme o dovolenou z Envií za 40 000 korun. Stačí se ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle. Detaily na webu hitradio.cz, nenechte si to ujít. Já se s vámi pro dnešek pomalu loučím, za chvilku si dáme ještě nejnovější zprávy. A do té doby třeba Fool's Garden, Billie Jillies nebo Linkin Park.
1: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
2: Tak hurá na Vysočinu.
1: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
2: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
1: Skály a vyhlídky, co berou dech.
2: Rybníky, jezera i koupaliště.
1: Aktivní zábava i adrenalin.
2: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
1: Vysočina má co nabídnout.
2: Stačí si jen vybrat.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Sport.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Go, go, go, gorila.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
7: Go, go, go, gorila.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Letní festivaly letos podraží. Pořadatelům rostou náklady na vystupující umělce. Jejich honoráře tvoří velkou část rozpočtu. I přes složitost současné mezinárodní situace organizátoři akcí ale neočekávají problémy s účastí některých vystupujících a program prý není ohrožen. Mnozí lidé si léto bez hudebních festivalů nedokáží představit, jiní si ale stěžují na hluk. K převodu financování České televize a rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet je nutné zrušit současný zákon a nahradit ho novým. V televizi CNN Prima News to řekl ministr kultury Klempíř. Andrej Babiš přitom včera připustil, že by se mohlo jenom upravit zákon stávající. Ukrajinská armáda v noci na dnešek zaútočila na ropnou rafinerii v ruské Saratovské oblasti, kde následně vypukl požár. Zasáhla také čerpací stanici v Kirovské oblasti. Ruské úřady potvrdily ukrajinské dronové útoky na energetické a průmyslové objekty v několika ruských oblastech. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji zataženo nebo oblačno. Na většině území občas déšť nebo přehánky, ojedinělé i bousky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů.
10: Jedeme v tom s vámi. Prodej a servis vozů Ford a Nissan. To je Auto Trutnov. Auto Trutnov. Váš parťák na cestách. Autotrutnov.cz.

0: bude toho dost a dost. V Janských lázních již 6. června. Ne pro zlost, ale pro radost. Koncerty, animační programy, zážitkové workshopy, řemeslný trh a dost. To ostatní je překvapení. Tak dorazte. Zahájení lázeňské sezóny 2026. 6. června od 10 hodin. janskelázně.com. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.

0: informace na aquapalace.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Oh, špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.

0: scénáři. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
4: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
3: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
4: Družstevní byty Chlumec.cz.
3: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 3. června u OC Tesco v Hradci Králové.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.